Můj čas stojí v tvojej ruce. Útropne vítam vás na naše kemše, na serbským evangelským cirkvinským dňu tu ve Vojerecach a s tým zdobom na domyslnický džen. Rúne tak strovu tež všich připosluchajú, kocíš přes vusivanie v rozvrstu naše kemše sobu sviečam. Můj čas stojí v tvojej ruce. Všice jsme svoje živenie s rukou vulkotného stvoričela přijímali. On nás nese a zdrží přes svoju lúbosť. Kujžde džen můžu svůj vůček podľa něho namakať. Tole dáry nám trúšť a vystu dověru. Takoní chceme tohodla tež na tutých kemšach zpívať a so modlič. Spívajme nitko číslo 189 v evangelských spivorských. Nech Bohu ďakuje.

Modlíme sa v odmene o psalm tutoho je runočasne tiež text predovania. Knieže, na tebe so ja spúšťam, nedaj mi nide do hajnbe pšinč, vútorn mi přes svoju pravdosť. Můj čas, ty tvoje ruce. Přetož ty jsi moja skáva a můj rud a svoja mětla chci vočiť a věst. Můj čas, ty tvoje ruce. Do tvojeju rukou poruču svojho ducha, ty si mi v umu, knieže, ty svirn Božo. Můj čas, kdyby tvoje ruce, ty nepodáš mě do rukou nepřečtám, ty postajíš moje noze na široké polo. Můj čas, stej v tvoje ruce.

Ty nas przeprosuješ do svojho doma, na svoje slovo a ke svojemu plidu. Ty preprosime, daj nam rade přebyvat v tvojom domě, daj našej vierje rosť přes pridovanie tvojho slova a daj nam tepje samoho namakač při tvojim plíče. Přes Jezusa Krista, našeho kněza, když je s tobou a

Čítanie ze starého zákona v knize predaja Salomona na cečím stavie. Kujšta vec má svoj čas, a kujšte předovzače pod nebesami má svoju hodinu. Co naročič má svoj čas, vumrič má svoj čas. Zadžeč má svoj čas, vútorhač má svoj čas. Zabič má svoj čas, hojič má svoj čas. Zvotorhač má svoj čas, natvárič má svoj čas. Pfakač má svoj čas, sosmieč má svoj čas. Zavosčič má svoj čas, rejovač má svoj čas. Kamienie rozmietaš má svoj čas, kamienie spírač má svoj čas. Sovobjímač má svoj čas, přestač sovobjímač má svoj čas. Pytač má svoj čas, zubič má svoj čas. Kovač má svoj čas, preč čísnič má svoj čas. Roztorhač má svoj čas, zašič má svoj čas. Mielčič má svoj čas, ričič má svoj čas. Lubovač má svoj čas, hidžič má svoj čas. Vojna má svoj čas, mir má svoj čas. Bo je všetko, der je činil svojim času, tež večnost je do jich vútroby dal. Jenož so človek nedodný skut, kotrež počíni, ani jeho spočatk, ani jeho kunc. Tak spoznach, so nie je ničo lepšeho hač so veselič, a si dobrotu popšeč v svojim živjenju. Přetož kujšte človek, kež je a pije a dobroho vúživa,

Ljuba srpska rosada, tu v Janskej cirkvi, ale tiež doma pri rozvosu. Přeco dále, přeco vyše, spíšnišo. Nímám kvíle, nímám čas za zdychnenčko. Všitko honí drbju dále, spíšajo. Hevak zapasnú snač možnosť, kotraž skýči so. Tak zaspíva nám skupina Jank a Hanka v svojom novom albume Voko Miki. Opisuje s tým živenské začuče našeho časa a tiež mojeho živenia. Jeden termín honí druhý, milky maja so votmovič, šmoratko zaklinka, pridovanie ma so dopísač a na národnine som dženca dešišče přeprošená. Nímam kvíle, nímam časa za zdychnenčko. Haj prave šak máče, ľubí spivárjo skupiny Jank a Hank. Vokomík prošu. Biblia. Môže k tým je čas tiež ništo dodač. Môj čas stej v tvojej ruce. Vone svoa z psalma 11. sú hesvo litušeho, cirkvinského a domizniského svedženia. Runie dlatého, dokáž so človek v biu svojeho živinia, všetko zase rozestaja z prašenia mikajš, vúžívam svoj čas zmysvapúne, za čo si kvíle beru a za čo nic, keľko časa mi hišče zvostane. Tiež serbske prísvovie zubene čas nepšinže zas. Môj čas stej v tvojej ruce. Psalm 11. staja náš vosobinský čas do veľa väčšie dimenzie. Staja, abo lepe použijun do Božie ruky. Tak nevostane čas jenož v zamovitosti človeka, alebo samon za ňun rukuje. V hebrejskim originálu stej to jeničče svočce bejatra i totaj. Převožene ryka to v tvojimaj rukomaj môj čas. Haj, a tam nesti jenož čas, ale tam sti popravom času. V tvojimaj rukomaj moje času. Hajstče prave svyšeli kuncoka plurala v mnohoče. A s tým sú šitke časy menené, kajž sme je najprede rune svyšeli od knihy Nazdalinie. V čítaniu z knihy Pridarja. Časy ľubovania a hýdy. Časy sádžinia a zvutorania. Časy zrúdoby a vesela. Šitke moje časy sú zakované v Božej ruce. Tradicionálne sa psalm 11. králi Davide pririaduje. A to je veľký rozdiel k našim dženským časom. Král David chce vopravde ništo od Boha. Má žádania na neho a liči z Božej pomocu. Přetož je ve veľký núze a voa, vúmož mi kvatne, nedaj mi do hajmby pšinč, vútojn mi, vúčin mi, buď mi silná skála a tvrdý rod. A runie tute svoa,
je reformator Martin Luther ve svojim najznačišim evangelskim kirlušu jen tvrdý rud je náš Boh sam užíval. Přetož tiž Luther znaješe čase dvilo a nutsko nich rozestajenju. A tež Jezus samon vúživa svoja psalma 31, tež na kšižu zavúva do tvojeho ruku poruču svojeho ducha. Svoja Jezusa ryča vo jeho krutej dovere. Môj vosud leží v Božích rukách. A rúne vonu nepovalnú dovoru zvúrazňa tiež hesvo cirkvinského dňa. Môj čas stej v tvojej ruce. Nitko môžeme rec, na potom je to lašitko jasne. Náš čas stej v Božích rukách a je tam zaručené. Buďme tak věriví, kajž David, kajž Jezus a kajž Luther. A hotové. Tola, tak jednore, to tiež vlastnie. Svoja psalma, môj čas stej v tvojej ruce, sú zdobom vulke, vulke vúžadanie. Přetož vupraja, ty jako človek nemáš svoj živenský čas naposledku v ruce. A tak myslu na modu mač, kýž je Češko na raka skoriva, a kýž co jara vo svoje cí džičí starosti, až tož z nich bude, tož zemrie. Myslu tež na muža, kýž je so tak na svoj vúmenk veseliu, dokáž je si telko předozau ze svojej manželsky. Hižo po jeničkým dňu na vúmenku pak je zemrel. A tež ja som lica v náleču názorniva, so nimame svoj živenský čas v ruce, jako miach češke autuje nezbožo, kýž popravom nebe přeživiva. Tajke a podobne přikvady ponúvaja rozmysluvač o tym, što chcú popravom v živinju. A všetky ďalšie prašenia, kýž som najprede hižo menovala, vúživam svoj živenský čas mysvapone. Za čo si kvíle beru a za čo nic? Keľko časa mi ešte zvostane? A zase obšindu mi svoja ze spiva zabudže skupine Janka Hanka domyslí. Když skončne stejo vostanu, tak zomie samom ročele přesčanu, potom hakle spoznajú, kak jara som so zabudil. Když skončne stejo vostanu, tak zome samom ručele přesčanu, spoznajú, kak riane je popravom svit, dyby jenož zastav vokomík. Pozastač. Zaduchač a začúvač a z celé vútroby, tiež voloženie začúvač, tiež svyšu svoja, môj čas stej v tvojej ruce. Nie, nemáme svoj živenský čas v rukomaj. To je tak. Kujžde a kujža namaka svoj púč s tým vopkadžeč. Je zrudne, so dobia nás drude hakle nezboža a katastrofe na to dopominač. Môj čas stej v tvojej ruce. Při uších vúžadaniach,
Kiž one svoa vesibi koaja, praja nam tiš, tam je nichtu, kiž na mje a mój čas gečbuje. Kiž pone miłosće nam ne polada. Nedobju hore a dole svojeho živenského časa sama nosić. V Boži dimenzi je šitko zakovane. Tež naše krutke a muličke živinje su džil Božije večnostče. A rune v serbščine mame vone junkrutne ariane rozeznavanje me svomaj čas a kvile. Čas mame šitce 24 hodinu na džin. Čas vostanje pšetco samsne. Prašinje je jenoš, za čo si kvile bereme. Přetož nichtu nebude so na kuncu našeho živinja prašeć, kak du se nađuo kodžiwa. Ale kelko lubosće se dariva. Što se dobro za druhých zdokonjav. Dženca, smijeme v dobri zromadnosti. Cirkvinski a domizniski svedžin a džen tu ve vojarecach a ve spalach doživić. Pšetorne na šidne džen. Pozastame, zadrchame a doživime serbsku zromadnost, kiš je kruče zakotvena v Bohu. Přetož psalm 31 nije jenož psalm žadanju, ale je pone dovire a lubosće krala Davida, kdež praji v psalme: Božo, na tebje so spuščam, přetož ty si moja skava a moj rod, ty si moja silnost, zraduju a zveselu so na tvoje smilnosti. Ty postajš moje noze na široke polo. Široke polo, to dere klinči. Smijeme svobodni na širokem polu stejo skutkovač, a Bohu a sobu človekam služič. Dolhož sme živi. A tak spiva na serbskih domizijskih dnjah, hižo vele, vele lid pšeušo svirne ko židžino. Lidca je zeselnene ze spivokami slepjanskije vosady. A je to za mne dobry přikvat za serbsku zromadnošć. A to cile po svoach Kita Lorenca noe čase, noe kvase. Rune, nitko, na serbskim evangelskim polu, gdje sme po cilvi delni a horni vužice, haj po cilvi nimske rozbrojene. To sme ižo na evangelskim polu pšetco zvučeni romadže dživač. Svušame šice romadže. A polo je široke kiš je bo nam dovirju. Pšetco dale, pšetco vše spišnišo. Nimam kvile, nimam časa zdychnenčko. Všitko honi drbju dale, hevak zapasnu snač možnošč, kotra skiči so. Haj, su tajke čase. Ale, dyš si radu skupine Janka Hanka přivozmu, zadycham a prostčera stejo vostanu. A spuznaju, kak rjane je popravom svit. A zo su moje, a tvoje, a šitke čase zakovane v te jedni ruce, kiš je pona lubostče a smilnostče. V
Božje ruce. Abo hišče raz se svojami psalma 31. Můj čas stej v tvoje ruce. Amen.

Jezus Christus, ty jsi se kvíle vzal za usamkněných a samotných. Prosím, že za všetkých, kteří se samotní čuja a kteří dnes odlíja ve dlouhých hodinách. Daj, co bych ho so s druhými zetkali, co věselili a zromadnost doživili, již jich v úplnění. Prosím, že

Světe doch, prosíme si, zašich kenšce ze svojom casom, svojeju mocu, a z celého učobu za sesku cerkvju, zgromadnosť a kulturu angažiruju. Žádne jich statkovania a zmecni jich. Daj, aby jich živo bogate pôde naslo. Vezemne prosíme ve žincajšnú dobrú zgromadnosť na našom serskem, evangelském, cerkvinském a domovnickém dňu. Buďte mezi námi se svým žehnáním. Prosím tě.

0: Ja to vaše správne uznače a žale, či si vojanie rechov přes Jezusa Krista tak vod moče haj.
1: Haj.
0: Kniec Jezus Kristus je svoje církve pomoc dal pakutným rešnikam rechy vodať, nepakutným pak rechy vostajíť, to nič co nepakutša. Teotla vosjeviu jako postaje služovnik jeho slova tým, ki svojich rechí útropne vopšaruja, to Jezusa Krista vieria a svoje rešne živenie s pomocou Svätého Ducha polepčiť chceča, Božu hnadu a vodovanie jejich rechov v menia Boha Vodca a Syna a Svätého Ducha.
1: Amen.
0: Amen.

Pojče, všetojš, všitko je přihotované, štojš přikadža k Božemu blídu, my tu prytku před voltarjom stejme se sklěbom a vinom a možeče od Boga potom za sobotenč. Bůh dnes je mez nami ve chlebe a vine, vunce nás kručič, vundaj nám svoju nádu. Amen.

0: budže.
1: Jutze je tak daloko, jutze je prenja stacija Beach Toure. Redakcija zatkule so poda Domorklec. Tam so rajene dom za športovi halu na dvimaj rajniščomaj. Namestne budže tam tež Klaudius Buša. Klaudius, šo bieži?
2: Hej, šo je spřihotowane? Na po šesčich večer moža so mústva přizevíčky sedža namestne soburač a to tam při našim auče, kdež máme techniku natvarenu. Gejčbu kujže mústvo dobi jednu holcu na rajnišču meč a potom přinže taj prene dvajo skujže štafle dale. Džesačich dobi cel tunio nimo byč, mestem se dave so nešto k Rymzanu a Piču ve Vorklecach, tam so vesela na hošči. Maja samo plakat visajo, když přijedžeš ze smyčke znuc.
1: A nešto dalše nové mače, jutze sú šice namoveni v trikoach přinč.
2: Haj tak je, kujža stacia Beach Toure Lica menujce moto dostanje, tun stajne na ponželi do toho vozevime, voklečenio a šice kýž tam přindu, so nech zdrašša nekajký fecich triko, ač koparský od volejbula, blido tenisa abo niečo druhého, my chceme tam písané svět športovcov vidieť. A to je na kujžo merenje hače cílet abo cia džerže sač let. My celíme potom jenujce foto a na koncu letušie Beach Toure přeradžíme, že je najviace ľudí přeraščené bylo. Haj a tuta veska, tuto klub dostane hižo za kletu garantiju, zo budže pola nich stácia Beach Toure 2027. Haj až tuž myslí sobu, juce večo vozivíme potom tež moto za druhú stáciu, potekím za rajbice, kýž sú jako příchodní náhrdže.
1: Beach Toure Zatkule startuje jutze ve Vorklecach, šice sú útrobne přeprošení. Start s přizivenjom je, kajže Klaudius Hižorek, napo šestčich.

0: Un je, to un je, Juri Brezan, narodzene piatk dosiatko 9. junija 1916. Kajž mnozete des počatne besnana, kotrž pak se žive spaslo vojne vuleze. Hinak hač 18 dalších pokličanov, kot si so jenoš jako mjeno na pomnik vosreč vse ročihu. Nane z kavare postaje syn spisovačel pozdišo literárny pomnik s románom Stary Nan. Hač do dženstnišo značio najoblubovaniša knia. Tola prede to překroči syn hišče nekotre škúli druhú staciu svojim živeniu. Viesna šula rodne sy, tachanská šula v zapachova dalokým budešine, abitora v polským Torunie, politické jasto pod nacionalsocialistami v Drežďanach, unanstvo z Užice a naposled vojna a vojnská jatba. Ze všech tutých názornenjov so dječace leta na vse v jeho pisaniu najhustšišo jevia a najjasnišo odbyščuja. Tola přijel uviču od jednoho viesného holca ke připoznatému spisovačeli, bychu po meneniu jeho biografa Dietricha Schoute učbne leta v Budešinje najúznamnejšie.
1: Tute ukupvanie a tute všelaké znajomosti vo staviznách a tiež vo literatúre je von po mojom začišču a tak von to tiež sám opisuje v autobiografii je von dostal v gymnáziu. V gymnáziu tiež je von prvnie leto bydliu na Tachanstve ako kapitelsrojber a napšičo byše biblioteka. A von je si tam hižo jako model gymnaziast upoštoval veľa knihov, veľa takých bestsellerov z tých staviznických knihov. To je von čo čítal a tam je von dostal základ za znajomosť, čo ješ nastupa tie grekské alebo rómske stavizny a tiež křesťanské stavizny a čo, čo si tam mô namakať.
0: Kajž nan von vojnu preživí a so nedže cítci letne do domizne nahoročí. Z čímž so jeho druhé živenie započa. Tola hinak hač nana neba bieše kubaného syna češke potne dživo. Spočatne přijotovaše a převodžovaše un jako funkcionár domoviny dživo modžinských brigádov. Tola nové časy a nové kvasy písace od človeka v ním znova pozbudžovachu a hižo spisovačelstvo na obzore so připovedžacích let kývaše. Juri Brezan započa pak jako basnik, dokel si povojenský čas a brigádovanie, skvádnostne basne a spieve žádaštej.

0: každou jsou ty moze strove, tak no, oni šiu, já to můjču, vidí ten svět, kajký švon je, a mi se zdá, že nemůže existovat rozumné ládání na svět, jeli ty nezapříješ to zajíždění, to dženstvíše a tu reináčí, abo znamená strachy, vojúciši. Što na koncu historii z toho ostanje, to jejnice a jenož na servách samých zaleží. Jeli se nešto boju, potom to, co my se zvádu dále tole nezmyškujeme. To je jejniški strach.
1: To najvolnější je cívetem, co jsem pravil na té nezabudčejce a zo sej vopkovač zadživanie a vopdživanie. So dživač moc na tým neušiednym, dokým što je, za tým, co kreje veselo, za tým, co kreje tiež poznače. To je mi to najvážnejšie, když bych oni to přijímali ako jen kúsk mojich takých morec testamentarických svojů. Potom bych já byl vysvětlý.

0: dla serbskeho, evangelskeho, cirkwinskeho dnia, kotrož kemšesme dženca rano džesačich live usevali, všakaj sa naše dženčnejšie usevanie trochu přesunilo, gratulovač, pak vizo přijúšim ceme, kajš je to pala nás v programie Nedželu s vašňom.
1: Přejeme z Božo.
0: A prinje zbožo přečo, des čeleme netko do nuje vjeski, abo lepe prajne zbožo přeča. Štyrjo mijachu tam jenujce tutun konstiđenja, respektivne tutun tiđen narodnine. Dženca je to njesvačan, vodajče nuovjesčan Tim Hicka, kotrož sveči 20. narodnine. Čera hižo svečeše Lucija Henzelajtova, 9. a 6. narodnine. Vutoru bi narodnina Franciscus Warner, kotrož svečeše 23. narodnine. A šest, čestný džin, svečeše potom sredu Jan Bička. Všetkým štyriom znovuje vjesky národninárjom týdženia přije vjesna zromadnosť. Znovuje vjesky Rajnce a Vorklec jenož to najlepšie, vo sebe pak Strohotu a vo Sabinske Derimeče. Štvrtk potom to svečeše Herta Delanova ve Vitince 60. Na totom puču přija vam vele zboža, božo žonovania a dále kruto strovatu, manželský Matias, kajštiš Džuka Hilšbieta. Vone pisataj, vostajn dále, teka pomocliva a vjesova. Mamojče jara rade a vážimoj se jara tvoju vutrobitosť ve všitkých náležnosťach. Zbožo přičem, či zamknu se vězo týž, šice z Delanec a cožec vůlkýu svojbu. A dženca to svědčí v koněcach zpěvou muského kora Delany Roman Čornak svoje poustaté národniny Abrahaminy. Šice zpěvářo a další čvonojo muského kora přija jemu zbožo, bože žonovanie a vo sebe krutu strohotu. Před netko južo viaca 4 letami zastupí jubilár zromadne s viele dalšími nováčkami do projektného kora Delanu a je od tedy, jako spieval druhým tenorie, silný vus v središčiu. Za to se jemu jara džakuja, však obštinušuje s tým k obstaču serbského spievného tohostva. Voni písajú, a to co rady ešte prečítač, Lube Romanie, vostan strova a čive a vopkovaj si dále tvoju vesovú mysl. To přija po žumach serbského rozvosa šice čvonojo serbského muského kora Delany. A tuž nechtež zaspievaja.

0: zatkula.
1: Neštene heva.
2: Skončne je za so lečo, tu iš je tež znova čas za našu bičtúru, juce večo so ona započne, a to ve Voklecach. Leca máme tež nohostky, máme za kužu stáciu motos přijotované, prýni moto reka trikové, potek im pšinšče ve vašim najrenčím trikoče. Napoje ječ dobra hučba a horce boje při saku, tak upada letuše lečo, my so na vás veselíme.
0: Zatkula.
1: Zatkula.
3: Nic zábeč.
1: Juce večo.

0: Vitešob širadiach, hove studiu jo Diana Šecova a nince zachopio dolnosaski žil nižetskego saskego radiovego programa. Po svižinske namše ve Vorecach a po gornosaskem programje sme ninto my ho vechože bozu nareže. Planas graju cerkvine teme žinca teke vestu rolu. Gottschalk der Wende, wenn svišise žinca po kalendarje svetoch luži a my gledame do svojenskih staviznos režoveka a ulicu jome, co jo vnjom znate. Znate jo na kušte pat, naše kukojske kukavje rozpšavijo zase z gornije Vužice. A až Cyril Pjech z Barlinja zmijo žinca bože svovo za nas. Sebastian Ilikovski Winkler zijo nas sobu na mörjo, my svišeme muziki kutnju oceanu. Ten jo byl ponje žele. A teke ve Žižecem postruje grajo žinca vda svoju rolu. Potakem, pisane a pone program. Jase v jaselim až čopadla.
1: Raz, dva, tři. Žižek radio. Ojo vaš, Žižek Sebastro.
2: Vrcavskega programa.
0: Vítaj šo, ľube Žižek, při radiach. Žinca sme zase na ogleže při našej radiove familii. Starka, Lukas a Mila pytajú Starkego. Ten seži při gaše ve lesu a co rybe užiš. Ale jo to napšaudu velika ryba, kotaruž jo uvužil?
3: Jo to ještě daleko, Starka.
4: Mila, musíme než pervěj Starkko namakáš.
3: Starky!
5: Nic tak vlastně, Lukas. Te ryby budu se uliekaš.
3: Ten prýtku Staki, jo. Vyžím jogo šapku. Staki, si južo ryby vapiu?
6: Ja olib da se hýžim. Tak spíšne to nehýžo.
3: Máš še pšavu úru?
4: Haha, jo to jo nova úda. Tu jo Starki ku gedam krytnu.
6: Ale z tej novej vodu nesam ešte nic vapio.
3: Žabe mecne rakotajú.
4: Nie, te spívajú.
6: Nie, te se s nekusom rozhraňajú.
3: S nekusom?
7: A te žabe mergu se s nekusom rozhraňaš?
6: Nevieš ty, až jo, v našom lesnom gaše jeden nekus žive?
3: Nesom jogo ešte žetne vyživa.
6: Za to si přemoda. Nekus se jano redko pokážu. Gledá se na gvatku vedu. Vyžiš něco?
7: Na katovom vopinu seže žaby.
6: Te vopina? To sú vúdky nímsky zej rôzne. Te kvitu bývé a červené a...
3: Tam klídaj! Tam neco zvrdl klída. To je jeden palc. Nekosový palc.
4: Juro, to netreba byš. Te žiši budú sa uliekáš.
6: Nie, moja ľuba. Te žiši, kde je všechno vyžiš.
3: Ulizo, ten nekos, nen to zvedl?
7: Pa, nekos, to možno teke gavu zabiš, ako zvedl glida.
6: Pšavi, Lukas, to možno teke gavu zabiš.
7: Nen se tvoje úda gribio. Staki!
4: Bo, ty se něco krádu velike vapiu.
6: To možno me netvížiš, moj jej. Hej, to je jeden šišký kjál, no, čakajte.
3: Se to nukuso, papiju?
7: Nukus nejžo žetni na údu.
6: Ulala, ten terga, já ši gronim, no, čakajte.
3: Já se bojím, bůžom se za pomom zbůvaš. Já vím žet.
6: Neď jogo, zvedu ušenjom.
7: Ten má veľkú plavu, Mila, a väčšie zuby.
5: Nie boj se, Mila, to jo jan veliki ščipjev. To bužo dobra zupa.
7: Ja co lube domaj.
5: Juro, njent vižiš, co od svojego blandrjenja mame.
6: A co ga mame? Redne doživinje mame.
0: Redne doživinje, zgromadne ulet ze starkiju a starkim do nature. Lube žiši, tak nieco by mogali se zažinca teke hši predkseš. Víče, juž máme pen dalšne čojenje za vás ve programje a za žinca žicim vám hešči redne neželske vodpodňo.

0: Te su riedne nam zaspívali, jo se tým ľuďom také veľkým spodobalo a ja se myslím tým ženským samým také.
1: Znajoš ty kukujské kukavie?
2: No ja se viem od Roskosa.
1: Jo, my sme tie kukujské kukavie.
2: Až Fabian to ja to viem.
1: A ja som Jan, ja som Jogo sused. A my ceníme také nachbošavcilfe, jo?
2: Ja, si predstavíš.
1: A vys čo tá?
2: Katrino Weinstein.
1: A kaké si viem spodobalo, hú? Pla nás vie kukovie, pla kukujské kukavo.
2: Ja, der je, also... Ja letzte Dojewinja, musim gronisch. Also, Pschepschoszene ja nas, also Pschachwatawa, asch mö, spiva mo hohes Kurum lieber, also, wulkotne Dojewinja.
1: A kak se vam naša vjas spodoba s tým Čoštardom ho?
2: Also, to se uglede akove novicali. Sme se nente Čošku, ten Kloštar ho ogledali. A teke v Kloštarske gumne sme byli tak redne park, ne?
3: Zase raz zúľkodne doživenie. Všetko zase šekva penky, všetko zase nešto novo. A všetko ja ty, všetko zase rádeš jedu.
4: Top, už máte takové elana, takové temperamenta ve vám, ja to tam opač rejne vám připosúpať. Celý jen opač zúľkodne.

0: Spominanje na wesepne dny svetych luži, jo se kradu posgubiło w naszych evangelsko-ateistiskich stronach. Wotagi su takie dny dobra gospa, aby sled gledali do naszej historie. Žinca stoj Gottschalk der Wende v kalendarju svetych luži a chyli naš zajm do srežoveka. Co wird słowenskiego wiercha Gottschalk jo znate, to jo Werner Meschkank ulicował nasze reporterce Stefanie Krautzeutz. Gledajmy do naszej historie.
1: Okolo lita 1000 w tych czasach konfliktu miaze nabieżninami jo żywy był Gottschalk, a jo dzie teki był opoł takich przeszynościu. Ako se piszo, jo Gottschalk musel umrzeć po politickich niemirach a zbiegach. Nekrzesťanské sú jogo zamodovali v zvisku s tými konfliktami. V evangelskej cerkvi plaši ven ako matur, dokoleš jo umrýl dla svoje viere.
2: No ja, žovan, ja sa narožil, to znáte nejo, ale ve Užice zvistosť nic, skere niči v mecklenburgských stronách blízko moja, možno byš my to nevieme, ale von tež nejo serb byl, jano v nemský reci, ja sa gronil ode vende, a to vodcovidne togadla, dokoláž máte nemskými Gottschalk. To joga je nemskými, a aby oznamili, až jo vňo svojan, dali přijmi Gottschalk der Wende. Te informácie vňo nie sú tak široké, až vňo byl křesťan. Vňo přislušal zemianstvu a te krále, abo vierchy, abo župane, te sú cesto už byli, dupione sú byli křesťané, ale ich poddané nie sú byli. Ten ľud, te ľuže, te jednore ľuže, te sú dále privysovali staré vierie. V literatúre potom stojí sto hejdneš, abo tak nie sú to je čochu ranec, dokud te nie sú byli mimo vierie. Te sú byli jenom druhú víru, nic? A s tým sú potom byli, to jen musím vysiť, diskriminácie, potvorcovania osobného rázu a na koncu tež te pracovania te cebe rode svojanské, keď nie sú dali počísnuš, utupíš.
1: Až jogo mi jo se zachovalo, jo nico vysebne. Vici v togo vi Werner Meschkank, kiterež ma ako vysebne hobby, vysebne kynik, to zabiranje ze slovenským srežovikom.
2: My od žiadnego župana, žiadnego vierša, my zaušem žiadne my neznajome a v přestrevni tam Mecklenburgske tam cáse raz se jaden zapíšo, registrirujo od tých křesťanských, alebo nejnských, alebo sakských kronistov. A potom z většího gaž se něco grozného stalo. Z gažího jeden druhého usměšího, gažího vojna bylo. Te mírné case, to z Libda jsou nekak opisovali.
1: Kto ještě raz byl ve Mecklenburgský, ten víží, slovo vendeš, jo tam cesto vížeš, při měněch drogu například. Vědomně jo šakým teke, až Mecklenburgské mají něco cuniš se slovenským rodom obodritu.
2: Až te obodrity a ľudky, to sú te svojane, povobské svojane, keď sú sa živili na polnoce tej myslenej línii Magdeburg, also Živín, Berlín, Frankobrod. Te sú byli nevodvisné a sú přeživili až do 12. stoleša, takde sú Serbe, ve Užica a tež tam okolo Lipska, už z žiadne stoleša byli potvorcované a žil nemského feudálneho kniestva. Jo, a náš ľud je přeživil a te obodrita a útiky, te už žiadne stoleša dvojko neexistirujú. Letrone sú sa dlhé vobarali. A přišlo mi ešte zájemné, až mi jo jeden kniez, ten jo miastem vumril, písal z Mirova, až von jo obodrit, a jeho familia tož je tež obodritojská, to mir, vende, vendeš, vünsche, vünscher, to je krádu rošo, Jana.
1: Na tom je vížeš, až slovenská história obšimí jo větši teritorium ako Jano Lužicu. Nímske slovo vendeš je přitom radný drogunik.
0: Žinca jo žijen vierša Gottschalka, kotaremuš so gronili der Wende. Vet njogo roda a slovenského srežoveka jo povedal Werner Meschkank.

Pla Debussy supak pši suharje bili přemežone přes veliku manj šakorakih motivov. Ou njeju to ta jadna melodija, s ketarejuš mežoš manivrirovaš přes tverbu. Jadna žvava za drugeju nowych muzikalistkich myslickov předobyła se k ušima přisucharja.

vedlita 28 vedmejo se kůže raz 8. junia u en světový žen oceánu. Idea za to jo nastala na světové konferenci Živiš na 602 a Živiš jaset ve Rio de Janeiro. Ako cíl su pestajili pokazáš na úznam merio světa za živině na zimě.

Lieto sa stoj svědouj žin merio pet motom reimagine. S tym kše UN zjednošené národy napomínaš k přeobmyslovaniu k novému mysleniu. Oceány nedejali vyžeš jano ako žrýdlo resursu. Cíl jo je uchováš před upec raním a stamaním.

svjetove merja stoje pred velikimi upominanjami a obkrozenim. V slednjih 60 letach su vece ako 300 merskih poninov pripovedeli ako umarłe. Teke pri samem povojca šiknih koralovih rifov je stamana. Jedna z velgickan važnih pšicinov su trajnje pribirajuce kopice vedpadkov v merjach. Gadovate mašizne z rolnikarstva a industrie dostavaju se přes gruntovu vedu a reki do merja, a tam přeměňaju oceánický ekosystém. Výdobné sliede sú napríklad vetemeranie rybov,

Ve své muzikové tvorbě Okeanide opus 70 pešeguje se finský komponist Jean Sibelius zazdaším na klasickou mytologii. Okeanide jsou nymfy žouky merského boga Okeanos a jeho manželské je Tétis. Ale Sibelius jo změnil titul kusa věci raz. V prvně předvoze je pominil kompozici Rondo žvavou. Dalšné titule pešegují se na bogoku žvavou z mytologii Kalevala. Už je toko dajo dvě versie, a ved prvně je inspirace až ku getové kompozici jo daloka droga. Šikné versie zdají se pak na jednu abo drugu vašňu se zabíraš s Merjom. Na prapremiéru v maju 1914 jo Sibelius dojel do New Yorka na sparnej loži. A ešte duci na širokom meriu jo žíval na sledných korekturách. Tverba jo byla veľký úspech.

přijúdaš musím toho bejím se. Kak to bůžo raz gaš to šikno, což som zgenil, bůžo mejo, spomnejšie.